svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to